0: 6 hodín 11 minút a my sa pozrime do sveta športu, lebo nováčik uplynulej basketbalovej sezóny medzi mužmi Košice Wolves sa udržal medzi elitou. Už o pár dní sa tak fanúšikovia v Metropole Východu opäť vyberú na mužský basketbal. V Košiciach sa na novú sezónu pripravujú po manažérskej a hráčskej stránke. O prípravu na nový ročník viac povie tréner Danilo Rakočevič.
1: Priprave, všetci sú vždy usmiatí, všetci majú nejakú energiu a potom, keď začnú zápasy, sa uvidí. Tu je dôležité, keď prídu nejaké krízové situácie, ťažké chvíli, aby ste držali spolu, lebo to je kolektívny šport a tímový šport a ten tím musí nejak fungovať. Ale hovorím, vnímam to pozitívne, myslím si, že na tie podmienky, ktoré sme mali, sme to vyskladali celkom OK. Uvidíme teraz, keď sa dostaneme do tých prípravných zápasov, ako to všetko pôjde, ale myslím si, že trošku sa ukazuje, kto by mohol trošku aj lídrom na ihrisku, aj mimo ihriska a tak ďalej, že nejak ten tím začína mať nejakú chémiu.
2: Keď má tím chémiu a k tomu sa pridajú aj prípravné zápasy, je to, myslím si, že veľmi vhodná príprava na to, čo vás čaká počas sezóny, počas tých ostrých zápasov, kedy sa tým možno dostane do nejakej tej menej komfortnej zóny, kedy prídu situácie, na ktoré nevie reagovať. Na to všetko je príprava ideálna. Spôsob.
1: Áno, jasné, to je presne to, to sú veci, ktoré sa nejak budujú aj na ihrisku, aj mimo ihriska, musí to nejak zapadnúť, každý hráč má nejaký iný charakter, aj trenér má iný charakter, takže musíme nejak všetci akceptovať medzi sebou, aby to bolo a presne keď prídu tie ťažké chvíle, aby sme stále verili aj sebe, aj spoluhráčmi a aj trenerovi, aby to všetko fungovalo. Není to tak jednoducho, ako teraz rozprávam, ale ja hovorím, pozitívne pocity, uvidíme, dúfam, že príprave niečo aj povyhrávame, aby bolo nejaké sebavedomie, takže ono, aj keď napríklad tej príprave není výsledok primárny, ale je dôležité tiež vyhrať, aby sa i tým cítil dobre.
2: Kapitán a manažér košického tímu v jednej osobe, Filip Halada.
3: Během leta to bolo veľmi veľa práce, začali sme skladať ten tím, když mi bola nabízená tá pozícia, že bych měl byť ten manažér nebo vedúci toho družstva, tak sme hned sem řešil, aby na pozici hlavního trenéra zůstal Danilo Rakočevič. To bylo moje hlavní priorita a jsem chtěl, aby tu zůstal, protože minulý rok přišel během sezóny. Viděli jsme tu změnu, viděli jsme tu energii, spoznal kolem klubu veľa lidí a každý ho měl rád, tak jsem říkal, že prostě nemá cenu, aby jsme řešili nějakého nového trenéra. A pak ty ostatní věci, jako skládání toho týmu, to už bylo hlavně na Danelovi a bavili jsme se tak společně, on se mě ptal na nějaké názory. A pak i ty menší věci, schánění nějakých těch sponzorů, už bylo hlavně na šéfu, na vyšší moci, jak bych to hovoril. A já jsem měl takový ty menší věci, jakože obvolávání nebo ty kontaktování některých hráčů, hrací drezy a takovýhle věci. Takže takový ty malé věci, ale ono se to nezdá, ale ono to je dost věcí za tím klubem, aby to všechno sedlo. Potom přílety těch nových hráčů, jejich pasy, cizinecká policie a různě. Ale já si myslím, že jsme odvedli nějakou v létě nějakou dobrou robotu a ten tým se nějak buduje.
2: Ako ty zahraniční hráči reagují na oslovení z Košic?
3: Po minulý sezóně to není úplně tak růžové, protože ty americký hráči nebo vlastně ti hráč, ta komunita těch hráčů si každý má někde kamaráda a agenti to sledují slovenskou ligu, takže ví, že Košice skončili minulý rok poslední, hráli jsme o záchranu, takže některý hráči na tom i ztroskotovalo, že měli, oslovili jsme nějaký hráče, ale povedali já, že Košice minulý rok byli poslední, moc se nám to tam nezazdává tohle, ale zase plno hráčů láká slovenská liga, protože tento rok je slovenská liga šla velmi nahoru. Tři týmy Slovan, Bratislava hraje ABA ligu, Levice hrajou Champions League, Previdza hraje kvalifikace, takže ta liga šla nahoru a na to ty cizinci slyší, potom určitě, jaké jim dáme podmínky.
0: Košickí basketbalisti napriek úsiliu v úvode prípravy nestačili na hráčov spod Tatier a na palubovke v spiske Novej Vsi podľahli 71-81. Následne odohrali prípravný turnaj u našich južných susedov v Maďarsku, kde však vo finále rovnako podľahli tentoraz týmu BKG Prima Basketbal 88-93. Je 6 hodín 15 minút.
4: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikdo ne.

teď už víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

jsem je blázen, ale já mám lidi s fantazií rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mi žádná bota netlačí. Já mám prostě rád tu změnu a jeden svět.

0: Dobrý deň, pán majster Mlynár.
1: Daj Bože, dobrý deň.
2: Pán Boh pomáhaj.
1: Pán Boh vyslíš.
2: Pán majster, keď sa vám kolieska obracajú a pšenička šemele, i my prišli našo konope potľúc.
3: Dovolíte nám, pán majster?
1: Dovolím, dovolím. Tu sebe pokladce zajdi s konopami.
0: Dobre, dobre.
1: A vy, chlopi, nasypte zarno do mlyna na šemele.